so a wase na obi a kofa na japade eni so na obi a nko na busuafo mu aye jidie yena mu jidie so na nye ohunu so